metaphysik ist nad jeho rovnom stáňa stvary. Logike človek slako čo leže, sa vyjádza.